0: ale se bito, on to hli jindrý.
1: A vole, na nebetí ke zvěle.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Mono za kádro, so mono dělí opa.
1: Na slíhe, svachli, a slíhe.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má jaká macha dronka zahle.
1: No, nejde kej. Sich, jos, jos.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
1: Kom, jirve je jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk. Mou ho má mérno.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
1: Witches.

0: Ale se být toho
1: pohli jindrýka.
2: A vole, na nebyt díky zvěde.
3: Vettel, Kraber, Senil, Máneke, Stón.
0: Mano, tak až rosu, mano, zelí opa.
1: Na slíhe, smutný, až slíhe.
3: Vettel, Kraber, Senil, Máneke, Stón.
1: Kejke, mítke, na jaka macha drunka zem.
2: No, díky,
1: sich, jos, jos.
3: Vettel, Kraber, Senil, Máneke, Stón.
1: Kovír, fejí, jur, fuši,
0: nekontent. Ja, a vík, ma uha, ma merno.
3: Vettel, Kraber, Senil, Máneke, Stón.
4: Witches.